0: je fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.